Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: You shot me so damn.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Radiočas.
1: Radiočas. Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
2: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
1: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: styl.
1: Posloucháte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva
2: a Lenka.
1: No a ten dnešní díl bude takový hodně slunečný a světlý, teda aspoň minimálně se o to budeme snažit při dnešku. A probereme slunce, teplo, trendy, rady našich babiček, ale taky probereme, co se týče trendu a stylu, taky lněné oblečení. Leni, všimla jsi z toho, že len je teď úplně všude, ale úplně všude?
2: Všimla jsem si toho, protože se vrací do módy přírodní materiály a ten úžasný len, který je skvělý na těle, ovšem ta údržba je pro mě trošku ouvej, protože je hodně mačkavý. Ale když si Evi začala o tom lnu, víš, co se mi vybavilo jako první?
1: Co se ti vybavilo jako první?
2: No tak kdo jako první prosadil v módním průmyslu len?
1: Já to netuším, pouč mě, prosím.
2: Napovím ti malou nápovědou a malým zvukem. Je to postava, která dělala, ach jo,
1: já jsem v pasti.
2: Krteček měl lněné kalhoty.
1: Tak já se teda jako přiznám, že promiň, že jsem nepochodila úplně v tomto kvízu.
2: Doufám, že to byl len nebo bavl. Ne, oni to namáčeli, byl to len, ne? Že měl nové kalhotky.
1: Netuším, já už jsem krtečka docela dlouho neviděla ani nečetla.
2: Teď jsme úplně někde jinde, že?
1: Ale je moc milé, že máš takovou kvalitní četbu před spaním. A věřím, že se ti potom bude dobře spát, že ty noci jsou posléze kvalitní.
2: Já si myslím, že na mě to sluníčko má takový hodně odvázaný vliv, takže bychom se měli na módu a lněné záležitosti zeptat většího odborníka.
1: No. A tím je samozřejmě naše modní guru a stylistka Petra Kasalová. Peti, takže co ten len? Máme ho nosit, nenosit? Je to opravdu trend?
3: Len je přírodní materiál a oblečení ze lnu je na léto ideální. Len je velmi oblíbený pro svoji prodyšnost, pro svoji savost, ale také pro antibakteriální účinky. Dalším benefitem lněného oblečení je, že nás chrání před UV zářením a je také velmi odolný, více než bavlna. Jeho jediná nevýhoda je, že se mačká, ale když to přijmeme jako přirozenou součást lněného oblečení, nemusíme se trápit nějakým drastickým žehlením. Z lnu se vyrábí kraťasy, kalhoty, košile, ale i také celé komplety a z lnu dokonce můžete mít třeba i povlečení. Takže nebojte se ho, to, že se krčí, je opravdu jeho přirozená vlastnost a na kůži je velmi, velmi příjemný.
1: Souhlasím, že na kůži je velmi, velmi příjemný a že je to takové příjemné letní oblečení, ale má to jeden háček. Třeba i teď v tom období, když se vydáme do nákupních center a máme třeba v plánu si pořídit nějaký kostýmek, sako nebo něco reprezentativního, protože si to žádá nějaká akce nebo příležitost, tak je prostě nemožné koupit něco, co není ze lnu.
2: To je pravda. A já teda musím říct, že opravdu ten komfort toho nošení je boží, ale já to nedávám s tím, že vždycky vypadám, jak kdyby mě vytáhli krávě z huby, no.
1: Ale evidentně přesně takto si trendy.
0: Ženy v čase

byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Změny v čase, trendy.
1: Já si ještě pamatuju, že když se řeklo sýr, tak jsme se všichni museli povinně usmívat a na všech fotkách jsme měli takový ten úsměv od ucha k uchu, takové ty baránky. Byla to vlastně taková povinnost se usmívat na všech fotkách. Ovšem, to už je dlouho, co já jsem byla mladá a usmívala jsem se na fotkách a zjistila jsem, že ten trend je teď úplně jiný.
2: Leni, máš pravdu a psali o tom teď i v aktuálním Vogue. Já ti ještě skočím teda do řeči, protože to sýr, kdy uvažuješ nad tím, že vlastně v České republice se standardně používalo sýr, tak to ale pochází z angličtiny a z Británie, kdy se neříkalo sýr, ale cheese. A udělá ti to vlastně ten úplně stejný rohlík. No, ale evidentně to už je pase. Takže ne, neusmívejme se, protože jinak nebudeme vůbec trendy. Aktuálně totiž je nejvíc nejlepší pózou takzvané Gen Z pout. Je to takové to typické nešpulení rtů, chladný výraz bez emocí a je to teď jeden z nejvýraznějších vizuálních trendů na sociálních sítích. Takže usmívat se na fotkách je teď už prostě pase.
1: No ale víš, kolik to zabere času. My jsme byli s mým přítelem v kavárně a seděli jsme tam asi, a to fakt nekecám, minimálně hodinku a půl a dvě slečny si v té kavárně dělali přesně tyhle fotografie. Jo, oni si teda nekoupili kávu, ale maču samozřejmě, protože jsou mladší. A ty tam pózovali a dělali si ty selfiečka a pořád se natáčeli a my jsme na ně koukali a říkáme si, tak to už jako mají asi 150 fotek s tímto výrazem. Ani jednou se neusmáli a fakt špulili ty rtíky a tak nějak jako zkoušeli různé pózy a opravdu nekecám, byli tam hodinu a půl. Já jsem z toho byla úplně, jsem si říkala, kam ty fotky použijí.
2: Evidentně každý z nás má jiné představy o trávení volného času. Ale zase se chci vrátit k tomu, že trendy se neustále opakují. A ten trend tady byl vlastně dávno před námi.
1: Jo.
2: Když si vybavíš takové ty fotky našich pradědečků, prababiček a historicky se podíváš na ty fotografie, tak tam je vážná kamenná tvář. A mělo to několik důvodů. Za prvé, ta dlouhá expozice, protože opravdu teď to nebylo, vezmu si mobil a fotím, ale ta expozice probíhala opravdu velmi, velmi dlouho a oni museli udržet ten co nejvíc kamennější výraz. To byla první věc. Zároveň šlechta se vždycky stvárňovala s tou vážnou tváří. Mm-hmm. I když se podíváš na dávné obrazy, protože ono to dávalo tu důstojnost, sebevědomí, moc, nadvládu. Takže to bylo už historicky dáno. A naopak, ten úsměv na rtech se spíše spojoval se spodinou a s těmi, co úplně jako neměli moc majetku. Mm-hmm. Takže bylo to tady už dávno před námi, jenomže teď to trenduje ještě z jiného důvodu. A ten je úplně prozaický. Stárneme. Všichni stárneme.
1: Ne, já ne.
2: Kromě tebe, Leni, úplně všichni.
1: Já s tím nesouhlasím. Já se tohodle účastnit nebudu. Děkuji.
2: Přijímám tvou revoltu a my všichni ostatní se bohužel budeme muset smířit s tím, že ten věk je neúprosný. A když se usmějeme, tak co se nám stane? Objeví se ty vějířky kolem očí. Objeví se ty vrásky. A právě tady to Gen Z pout. A tady tenhle vážný kamenný výraz má zamezit té tvorbě vrásek na těch fotkách. Nicméně, co je ještě další zajímavá věc? A krásně o tom mluví psycholožka, psychoterapeutka a vlastně odbornice na polyvagální teorii Martina Mašková. A mluví o tom, že právě ten úsměv a ty vrásky jsou pro nás jako pro lidi takovým, dejme tomu, znamením, že se v přítomnosti toho druhého můžeme cítit bezpečně. Že proaktivně vyhledáváme pocit bezpečí a je to třeba skrze ten úsměv nebo skrze ty vrásky okolo očí. A že ve chvíli, kdy začnou trendovat právě takové věci, tak se najednou podíváme na ty dívky, které se usmívají, mají ty vykulené oči, nemají ty vrásky a působí to na nás lehce psychopaticky.
1: To teda jo. A my vám přejeme, ať u poslechu Žen v čase máte vrásky jenom a jenom ze smíchu, protože ty jsou fajn.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Kde roste třezalka, tam smutek nemá stání. I tak zněla rada našich babiček a zní možná stále dokola, protože třezalka patří mezi velmi, velmi oblíbené byliny v našich domácnostech. Leni, máš nějakou zkušenost s třezalkou?
2: Já teda se musím přiznat, že tady s

0: Paráda, paráda.
1: Ale naši předci právě věřili, že to, že se tam objeví ta červená míza, připomínající trošku krev, takže je to symbol životní síly a ochrany. Ale ve skutečnosti je to takové trošku prozaičtější, je za to zodpovědná přírodní látka, která se jmenuje hypericin. Ale teď teda k těm účinkům třezalky. O třezalce se hodně mluví jako o velmi účinném a silném přírodním antidepresivu. Mm-hmm. Má opravdu velmi zásadní a významné účinky na naši psychiku a psychické prožívání. A je to zase taková bylinka slunce, protože se i traduje, a bylo mi to teď potvrzeno jednou velkou odbornicí na byliny, že třezalka se opravdu má sbírat za plného květu, ideálně v jasném dni, ideálně někdy okolo poledne, kdy to slunce má největší sílu, a takto nasbíraná třezalka má potažmo taky největší sílu a je nám schopná dodat tu energii a působit na ten náš nervový systém.
0: To znamená, že pokud bychom se chtěli uklidnit, udělat si nějaký hezký čas pro sebe a trošku se zbavit toho každodenního stresu, tak třezalkový čaj je jasná volba.
1: Třezalkový čaj nebo případně to může být tinktura, případně taky, jak jsi mluvila o té směsi bylin, nějaká hladivá směs na psychiku je taky skvělá a ta třezalka tam může být jenom doplňkem, protože standardně právě ty třezalkové čaje, případně tinktury se využívaly při smutku, při nervozitě, neklidu, nespavosti a nebo při psychickém vyčerpání.
0: A takže já si myslím, že moje další kroky přímo tady z žen v čase povedou do nějakého bylinkářství a budu potřebovat minimálně kamion. Doufám, že vy se máte krásně, pohodově a třeba u žen v čase si můžete nějaký třezalkový čaj dopřát.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu

0: Magie života.
1: Přemýšlím, kde jsem ten citát slyšela, ale je velmi známý, že i pod mraky je slunce, i když ho třeba nevidíme. A ten citát hovoří nejenom o slunci, jako o té zlaté zářivé kouli, ale hlavně o té naději, že prostě to světlo tam někde, buď v nás, nebo v nějaké situaci vždycky je, i když třeba na první pohled není viditelné. A právě o tom si budeme teď povídat v Ženách v čase.
2: Leni, já jsem se s tím taky setkala, nebo že za každým mráčkem, já to slýchávám od své maminky a ona ráda zdrobňuje, za každým mráčkem vyjde slunce, nebo po každé bouřce jde slunce. A to slunce je takové symbolické, nejen v červnu, kdy opravdu máme toho slunečního svitu nejvíc v celém roce, ale to slunce bylo vždycky takovým symbolem vědomí a životní síly. Je to prostě období, teď aktuálně, období světla. Období slunečního svitu. Dny jsou nejdelší, příroda je v plné síle, všechno kolem nás kvete, roste, dozrává a právě ne nadarmo už naši předci spojovali toto období s energií života, vitalitou a tou vnitřní silou. A pro naše předky nebylo slunce jenom zdrojem tepla a světla. Byl to mimo jiné taky symbol pravdy, vědomí a schopnosti vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Protože jsou zkrátka nasvícené tím sluncem a těmi slunečními paprsky. Zatímco ten druhý kontrast, ta tma představovala neznámo, chaos a to světlo přinášelo jasnost a pochopení.
1: No a nejenom světlo, slunce jako nějaká veličina se nám objevuje v životě i v té historii, ale také božstvo. I slunce má svého boha, třeba v Egyptě to byl bůh Ra a ty si říkala, že k němu máš nějaký krásný příběh a já jsem úplně napjatá.
2: K tomu bohovi Ra pojí se k němu právě krásná historka, která z mého úhlu pohledu má opravdu moc hezký přesah i na to, co tady žijeme, tady a teď, dneska, co všechno řešíme. Protože ta staroegyptská legenda o bohu slunce Ra zní tak, že on každé ráno vyplouval na své sluneční lodi a přinášel světu nový den. Ale aby mohl vyplout, aby se mohl zjevit, tak každou noc, úplně každou, musel projít podsvětím a v tom podsvětí se utkat s hadem Apopem. A ten had Apop byl symbolem strachu, chaosu a nejistoty. A teprve, když ten bůh Ra nad tou temnotou zvítězil, tak mohlo to slunce znovu vyjít. A je vlastně fascinující, že ten příběh přežil tisíce let a pořád se o něm mluví, ale myslím si, že je to krásná paralela k našemu životu, protože každý si někdy prochází tím obdobím pochybností, únavy, nejistoty. My tady máme o čem povídat a stejně jako ten bůh Ra, prostě musíme občas projít tou vlastní tmou, abychom našli znovu to světlo. A to je to hlavní poselství.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
2: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Ženy v čase. Mindset.
6: Tak máme červen, blíží se čas dovolených, někteří z nás už si ji třeba i dopřávají, myslím si, že velmi zaslouženě, ale my tady teď otevřeme téma, jestli je dovolená takovým rozmarem té dnešní doby, protože třeba já si v minulosti nepamatuju, že bychom vyjížděli tak často na dovolenou, třeba když mě bylo 8-9 let, jako třeba teď. Mm-hmm. Co ty, Lani? Máš to třeba srovnání, jak to bylo, dejme tomu, před 20 lety a jak to máš v hlavě nastavené teď?
7: No, určitě jo, protože já, když jsem byla malá, nebo když jsme s rodiči řešili nějaké výjížďky, tak vím, že jsme jezdili hodně po České republice, mm-hmm. že vlastně každý víkend jsme někde byli, ať už to byly hory, lesy a podobně. A taky se víc chodilo na výlety a na čundry. A teď mám v podstatě pocit, že se nám to tak nějak zhlukuje do toho jednoho úseku, že už tolik netrávíme třeba venku a na těch víkendových výletech, ale spíš směřujeme ten odpočinek právě do uzavřené formy, jako je týden, 14 u moře, nebo prostě v nějaké třeba i exotické krajině. A myslím si, že je to způsobené i tím, že můžeme, že vlastně jsou otevřené hranice, můžeme cestovat, máme třeba i více finančních prostředků, je to mnohem dostupnější. Protože když si představím, když já jsem byla malá a bavili bychom se o nákupu letenek, tak to bylo něco, co si opravdu mohl dovolit tak jako jeden ze sta. Mm-hmm. Jo? Takže i tím si myslím, že je to způsobené a podle mého je dovolená v dnešní době totální nutnost.
6: Já s tím absolutně souhlasím, ale co vnímám taky jako to negativum dnešní doby, že když se bavíme o těch čundrech a výjezdech a nějakých procházkách v horách, tak kdysi jsme při těch procházkách neměli telefon, neřešili jsme e-maily, nebrali jsme si sebou na dovolené laptopy, abychom mohli pracovat a ten mozek vlastně nevypíná stále ani na té dovolené.
7: Je to pravda.
6: A mimo jiné, podle odborníků na stres a pracovní výkon může dlouhodobá absence kvalitního odpočinku zvyšovat riziko vyhoření, úzkosti i poruch spánku. Takže já si myslím, že bychom si tu dovolenou prostě měli naordinovat.
7: Určitě. Mimochodem, když se tak zamyslíte, jak třeba relaxujete, nebo to se mi celkem jako stává, že je to třeba u počítače, u nějakého filmu, ale to jsou pořád podněty pro ten mozek.
6: Hmm. Takže jak to je s tou dovolenou? Je to teda rozmar dnešní doby, že si kupujeme ty letenky, nebo je to absolutní nutnost? A na to nám odpověděla psycholožka a psychoterapeutka Sylvie Navarová.
8: Je dovolená rozmar dnešní doby nebo nutnost pro psychické zdraví? Slovo dovolená pochází ze slova dovolit. Dovolit si nebýt k dispozici, nedělat výkon, jenom být, jenom dýchat. Z výzkumu víme, že dovolená zlepšuje náladu, snižuje stres a znovu spouští kreativitu. Nenadarmo se dříve dovolené říkalo rekreace, z latinského slova recreatio, tedy znovu vytvoření. Platí to ale pouze tehdy, když si dopřejeme dovolenou minimálně 7 až 10 dní bez pracovních zpráv, bez připojení k internetu, s prostorem pro smysluplné činnosti a jenom bytí. Dlouhodobé průzkumy ukazují, že lidé, kteří dovolenou čerpají pravidelně, jsou šťastnější a psychicky odolnější. Vzniká u nich takzvaný efekt vzestupné spirály. Pozitivní emoce posilují psychickou odolnost a to zvyšuje pravděpodobnost dalších pozitivních emocí a zážitků. Dovolená tedy není výstřelek moderní doby. Je to mentální investice do sebe, do svého zdraví a duševní pohody.
7: Takže my vám děkujeme, bylo to s vámi hezké, frčíme na dovolenou a budeme se těšit za týden v Ženách v čase.
5: Ženy v čase? Na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas.

0: které milujete.
1: A že nesmím zapomenout, co si nosím na ramenou.
0: Hity, které milujete.

0: to má být jeden hit za druhým, tak jak máte rádi na vlnách Rádia Čas. No a v rámci sobotní pohody s Radimem pěkně zdravím Radim Sobislav Bednář v kalendáři Bohuslav, tam se ještě za chvilku vrátíme. A na druhé straně ve všichni, kteří máte prázdniny a dovolené, možná pracovní povinnosti, možná chystáte něco dobrého k dnešnímu obědu. V každém případě budeme vám hrát dneska více muziky a méně řečí, ale přece jenom něco tam vytáhnu. Trošku podrobnější pohled z kalendáře za chvíli, bude gurmánský. Vlastně stejně jako v tuto chvíli, já už bych to trošku načal tohle téma, protože dneska kromě dalších radostí na talíři se slaví i den baoknedlíčků. To by měly být takové ty plněné, kynuté, protože Asie toho nabízí mnohem víc. Jejich historie teda opravdu letitá. Stará Čína, období takzvaných tří království, třetí století našeho letopočtu, a podle legendy je vymyslel vojenský stratég, říkejme mu Liang, jako náhradu za lidské oběti při přechodu divoké řeky. To zní hodně divoce, prostě pánové potřebovali v rámci vojenského úkonu přejít divokou řeku, báli se místních bohů, kteří by je stáhli dolů a požírali jejich dušičky. No a náš genius nechal vyrobit knedlíky ve tvaru lidské hlavy, nevím, jestli velikost odpovídala té dnešní, naplnil je směsí vepřového hovězího masa, což mělo evokovat to lidské, a šup ve velkém to naházeli do vody, ta se sklidnila a armáda mohla přejít. Já to říkám vždycky, dobré nápady se cení, i když nevím, jestli to berete jako inspiraci k obědu, když znáte historii, která trošku zavání člověčinou. Za chvíli mám ještě jedno malé gurmánské doporučení dnešní oslavenkyně, ale všechno má svůj čas a jak říkám, muzika má dneska přednost. S Radimem na Rádio Čas, užívejte!
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jo, já jsem velmi spokojen, hodně hrajeme, málo mluvíme, no a to něco málo, co mluvíme, tak na Rádiu Čas dneska obstarává moje maličko, Radim Sobislav Bednář. Ještě jednou krásnou sobotu a ještě jednou pohled do kalendáře, který toho schovává opravdu hodně. Události, výročí, ale taky dvě jména, na která si chci trošku posvítit. Jednak ročník 1922 byl, dneska by slavil pan herec, mi se vybavila okřídlená klasika, nevím, jestli to můžu, ale asi můžu, že jo, protože je to ze seriálu Vy krávo nebeská! Doktor Strossmayer, tedy Miloš Kopecký. Doporučuju, buď to si počíst o něm nějakou knížku nebo zhlédnout nějaké dokumenty, protože ten měl život s velkým ž. Dohořko sladká, ale tak už to géniové mívají. No a za současnou scénu nemůžu nevypíchnout, protože ji známe i z vlny Rádia Čas, fenomén Dua Lipa, u které jsem si vždycky myslel, že to je pseudonym a ono ne, opravdu je to křestní jméno a příjmení. Ona na to nevypadá, ale ráda mlsá a hodně virální se pár let zpátky stalo její doporučení, že si dává pravou vanilkovou zmrzlinu, jo, takovou tu bourbonskou, kterou trošku zakápnete olivovým olejem a na to ještě trošku takové té hrubokrystalové soli. Každý, kdo zkoušel, nebo dejme tomu 80 ze 100% lidí, kteří zkoušeli, říkali, já to nechápu tu kombinaci, ale je naprosto božská, jdu do toho. Tak kdyby něco, dejte potom vědět, jako jestli už jste měli tu čest nebo ne. A i kdybyste si dávali jahodovoj nebo pistáciovoj, je to úplně jedno, trošku nám to bude ještě evokovat léto. Stejně taky muzika na Rádiu Čas. Dobrý den. A abych nezapomněl, ať to máme komplet balíček po 10. hodině o dobrém i zdravém jídle. V dalším díle jste s rozumem s Evou Riegler.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Skonto nabité.
2: Nyní ve skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurt Mix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Obyčejná cuketa má skvělé účinky na naše zažívání. Díky cuketě dochází k lepší regeneraci trávícího ústrojí a zmírnění žaludečních problémů. Navíc cuketa taky podporuje funkci našich ledvin. Je tvořená z 90% vodou, napomáhá lymfatickému systému a působí i proti otokům a nežádoucímu zadržování tekutin v těle. Kromě toho je cuketa taky bohatá na vitamin C, na Ečko, beta-karoten a z minerálů pak třeba na vápník, železo anebo draslík. A ten například snižuje vysoký krevní tlak a je zcela a naprosto zásadní pro zdravé srdce. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom s cuketou vy?
2: Cuketu mám moc rád a úplně ideální je, když se nastrouhá třeba do bramboráku, anebo když se dá na pizzu a zapeče se se sýrem.
3: Cukety mám moc ráda, rostou nám na zahrádce rok od roku, jsou větší a větší a je moc dobrá nakrouhaná do placek i zapečená se sýrem s rajčátkem. Mňam.
4: Já mám rád cuketu a mám ji rád ve všech podobách a ještě jsem se teda nedopracoval k tomu, že bych jedl syrovou, protože jsem zjistil, že to se taky dělá, jo. Ale k tomu ještě mám daleko.
5: Cuketu mám hodně ráda. Dělám si tak jedenkrát týdně a nejvíc mám asi ráda cuketové placky. To je taková ta klasika.
1: Takže, ať už si budete dopřávat cuketu syrovou, vařenou, pečenou a nebo třeba plackovou, tak mimo jiné taky prospějete své linii. Cuketa má totiž minimum kalorií a spoustu vlákniny. A díky tomu nás zasytí na dlouhou dobu a zabrání tak pocitům vlčího hladu.
0: Tak teď už to víte.
6: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
0: Rádio Čas.

0: bojovníků. Dneska by měla třeba 31 zpěvačka, herečka, moderátorka Anička Slováčková, takže zdravíme tam nahoru. A jinak doufám, že se ta sobota a vlastně i neděle celý víkend obejdou bez jobovek, špatných zpráv. A to už by nám mohl naznačit dvorní astrolog Milan Gilnar. Já předávám slovo.
1: Sobota bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. To znamená, že by se mělo dařit, a to i rozbíjení toho, co už je překonané a co je potřeba nahradit. Provázet nás přitom bude velká citlivost a vnímavost. To znamená, že vše, co se bude dít, budeme prožívat tak nějak na doraz. Provázet nás přitom bude pohyb a snaha o přijímání změn. Věci budeme dopředu promýšlet a vymýšlet nové. Snažit se budeme užívat si života, a to prostřednictvím uspokojování svých smyslů. Neděle bude obdobná, pouze prožívání našich emocí bude vyhrocenější. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnar.
2: Rádio Čas.

0: Z nějakého důvodu, mimochodem krásný den s rádiem Čas, se mi teď vybavila písnička Hany Zagorové Má dětská léta, nic jí neschází. Pokud vám taky ne, máte klídek, leháro, možná pracovní povinnosti, ale s fajn kolegy, tak pohoda. Ale kdybyste pořád jako říkali, někam vyrazit, někde, kde je fajn a třeba i někdo z týmu Rádia Čas, tak bych tady měl malý tip. A to už live, přímo na telefonu, kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě i posluchače Rádia Čas a křičím na zdraví.
0: A chápu, takže Beerfest Bílovec, je to místo určení?
1: Ano, ano, dneska v areálu Bíloveckého zámku a letního kina od 13 hodin festival piva. Je letos ochutnávka různých druhů piv z 10 pivovarů a ochutnat můžete až 50 druhů piv. Od ležáku až po speciály.
0: Mimochodem, kolega Aleš Klubal jako moderátor i jako DJ v jedné osobě, říkám to správně?
1: Ano, přesně tak, k tomu bych dodal, k tomu pivečku. Dobroty na grilu, aby vám nevyhládlo, a pozor, bavit, a teď to řekl i ty, bude doprovodný program s promotýmem Rádia Čas, takže zábavné kvízy pro dospěláky, děti, dětský koutek, malování na obličeji, já nevím, soutěže, chill zona a hity, které milujete, o které, a to už si taky dodal, se rád postarám. Rádio, můžu ještě něco dodat?
0: Můžeš cokoliv, Ali.
1: Jo, tak ještě pozor, v 21 hodin, a to je takové překvapení pro vás, Kino pod hvězdami a možná znáš česká komedie, Jak se nám to mohlo stát. Mirek Donutil, Bolek Polívka, Jitka Čvančarová a k tomu třeba i pivečko do ruky.
0: Mimochodem, to je jedna z takových těch položek, měl bych vidět, ještě jsem neviděl, takže mám co dohánět. Díky za tip a užijte si to, protože jakmile jsou na místě srdcaři, co nám schází. Měj se báječně, ahoj.
1: Díky, těšíme se na vás.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Den obce Horní Suchá je opět tady. A máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Akvído a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky,

0: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Třeba nosa.

0: se bavit. Krásný den s Radimem na Rádio Čas a co takhle malá inspirace pro mámy, táty, babičky, děti, kmety a podobně. Zkrátka, kdybyste chtěli s rodinkou vyrazit, tak třeba můžete do muzea nákladních automobilů Tatra Kopřivnice na výstavu Cestovatelé František Vladimír Foyt a Jiří Baum. Přiblíží vám životní osudy těchto meziválečných cestovatelů a hlavně na místě bude i model expediční Tatry 72 Jiřího Bauma Miss Australia. Kdo radši plný talíř, tak už zítra může vyrazit od 10 dopoledne do Smetanových sadů na akci Chutě kraje Jeseník. Místní speciality, program, nejenom Rádia Čas, ale taky doprovodný pro celou rodinku. A řekl bych, že na místě potkáte a poznáte nejednu slavnou tvář. Je vám to málo? Chcete se i hýbat a fandit? Máte to mít.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: On je to takový komplexní balíček, takže milovníci ledu, připomínám i tradiční hokejový turnaj o pohár RT Torax. A dnešní zápas v 19:15 RT Torax Poruba versus AZ Havířov, to bývají vždycky pěkné nervy. No a nejen dnes, ale taky zítra si můžete dopřát už 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2025. Na hřišti, konkrétně v Malých Hošticích u Opavy, se představí malí fotbalisté narození v roce 2017 a mladší a chybět nebude ani tato, tam tradá fotbalová legenda.
2: Dobrý den, tady vás oslovuje Tonda Panenka, chtěl bych vás pozvat na Vyšehrad Cup, který se bude konat 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy a budu přitom rád vás pozývám na toto fotbalové klání. Myslím si, že uvidíme krásné výkony, že kluci budou hrát s nejvyšším nasazením, jako vždycky budou hrát srdcem a to se mi líbí a proto tam rád jezdím a doufám, že se tam potkáme a pozdravíme.
0: Co dodat, snad jenom tolik, že na programu je i charitativní dražba sportovních dresů a vydražené peníze třikrát hurá pomáhají jak seniorům v Kravařích, tak dětem na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě. V zážitku velká hromada, vyberte si, anebo buďte klidně tak doma, leháro a hity, které milujete s Rádiem Čas.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sobota v tuto chvíli tak trošku v negliže s rádiem Čas, jenom se chci vrátit k tomuto týdnu a poděkovat se vám, jak vlastně s námi cokoliv řešíme, tak žijete, občas myslíte to či ono, občas to stejné, co my. Zmiňoval jsem mimo jiné i statistiku, že tuším každý pátý muž, to znamená 20% chlapů v České republice, s čistým štítem přiznává, že trenky nebo spodky, které si vezme v pondělí, zvládne někdy do pátku, někdy až do konce týdne. Prostě každý pátý chlap vydrží s jedním kusem spodního prádla plus minus týden. A vy jste nám zareagovali přes WhatsApp Rády a Čas třeba i Míša. Tak, já ráno vstanu, vezmu si čisté spodní prádlo a večer k tričku na spaní zase čisté po sprše. Chlap to má stejné, že ráno čisté, jak dojde z práce sprcha a čisté, tak my do tabulky nepatříme. Ale řeknete si, ti pubertáci to mají jinak. Jasné, pro ně je problém jít je do sprchy, ale k tomu, aby se pupoš začal trošku cítit, se stačí zamilovat a hned z toho máte plný koš všeho, nejen spodního prádla. No jo, oni se potom opečovávají a ňuňají, ale já mám pocit, že všeobecně se víc ňuňají, než my třeba na konci 20. století. Tak teď by se hodila rubrika To za nás. V každém případě, ať už máte na sobě bombardáky, sukni nebo velkou večerní, užívejte pohodu s Rádiem Čas a Radimem.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo. Rá.

Radio Hity, které milujete.

0: obědový, poobědový, jak pro koho s rádiem Čas. V každém případě nemůžu nepřipomenout, kde všude a jak si nás najdete, buď to klasicky u přijímače, nebo tam, kde se nacházíte, napříč republikou digitálně i přes DAB+, kdykoliv, to znamená i do světa na casradio.cz, jako televizní kanál, nebo i přes televizní kanál si nás svého času spousta z vás našla, takže zdravím, mávám, dobrý den, hezké odpoledne, s Radimem. A teď naskok do světa, podíváme se na skupinku kolem nadšence softwarového inženýra Joshe Hershe a jsou to další desítky, ba stovky, ne-li tisíce lidí, kteří se poslední roky baví tím, že obdivují a dávají dokupy staré počítače. Opravdu vdechují jim nový život a to jenom z jednoho prostého důvodu, protože nebýt těchto historických kousků, opravdu veteránů, tak by nebyly současné chytré mobily, komputery, AI a podobně. A zatímco my máme svoje letní festáky a filmové festivaly, tak v srdci Silicon Valley, což je místo počítačům zasvěcené, se vždycky začátkem srpna koná festival v Muzeu historie počítačů v Mountain View. Letos se tam sešlo 3-4 tisíce lidí a obdivovali, co všechno už lidi kdysi vymysleli a co kdysi nám připadalo jako geniální a dnes hlavně mladší generace na to plivou. Já osobně si myslím, že to je úžasná věc, takhle pomocí historie připomínat to, že existuje současnost a možná i budoucnost, ale někteří mi blízcí se asi trpce zasmějí, protože nový mobil mám doma už asi tuším čtvrt roku a pořád se bojím ho zprovoznit. Dneska je to tak strašně namáhavé, nebo já mám pocit takové jako zodpovědné přenést všechna ta data a fotky a znovu zadávat ta hesla a piny a mám co napravovat? Vám ještě jednou připomínám naše online casradio.cz a enter.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Ke-

úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Tak já nevím, no. Občas na Rádiu Čas, mimochodem dobré odpoledne všem. Máme pro vás inspirace k tomu, jak se překonávat, jak trhnout nějaký rekord nebo zvládnout nějaký geniální výkon. Teď tady mám jeden šampionát, který letos slaví 40 let svého vzniku, ale nevím, jestli bych vám doporučil, natož pokud jste kluci a holky, abyste do něčeho takového šli, no ale...

0: Dělit se musím. V 86. proběhlo první kolo, dneska už je to tady 40 let, speciálního festivalu ve Velké Británii v pojídání kopřiv. Slyšíte správně, den staré kopřivy, pojídají všichni, kteří se na ně troufnou. Důležité je během hodiny skonzumovat co nejvíc listů. Můžete to zapít libovolnými nápoji, dávat si je do ruličky, abyste omezili pálení. Stejně to cítíte, mimochodem, kdo to vzdá, podobně jako u soutěží s chili, takže s prominutím bude zvracet okamžitě jde z kola ven. Absolutní rekord ale padl už tuším v roce 2018, kdy kuchař spořádal, a dokonce to má i v Guinnessově knize rekordů, podstrženo sečteno neuvěřitelných, no necelých 32 metrů kopřiv. Mi to trošku připomnělo některé dětské hrátky, což bych taky nedával jako návod kluci a holky, a rád já byl tehdy hloupý, když jsme se přetahovali s mladšími dětmi, na oko ten pro vás pustili a některé děti se lehce vymáchali v kopřivách, co mi říkali, aspoň nebudeš mít revma. Ale ono se to člověku vždycky nějak vrátí. A mi se to v životě vrátilo už několikrát. No, tak jsme si popovídali o tom, jak zlobí dospělí, jak jsme zlobili my. Vy nezlobte a užívejte si další hity s Radimem na Rádiu Čas. Dobré odpoledne.
1: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dobré odpoledne s Radimem na Rádiu Čas. Už jsem se málem ptal, nebo chtěl zeptat, jak se máte, co děláte, ale vy byste potom napsali, což já cením, ale zas bych nestihl přečíst všechny, tak to uděláme jinak a my si teď společně zaskrolujeme. Ne, teď jenom v pauze mezi písničkami mi vyjel odkaz přímo na náš článek, tedy náš rodinný časácký článek. Na mega koncert Rádia Čas míří legendární Europe, což víme, ale já jsem si teď opravdu jenom vyzkoušel, kdybych to rozklikl, co se dozvím. Dostalo mi to na naše webovky, tedy cezradio.cz, více informací, přesně tak. Koncert k 40. výročí vydání nejslavnějšího alba The Final Countdown. Mimochodem, i když nejsem opravdu rocker, jo, tak to byla jedna z prvních gramodesek, které jsme měli doma. Já už ji zavnímal jako malý kluk, tehdy to byl ještě takový papírový obal. Pánové chystají více než hodinovou show, ale spolu s nimi na megáči samozřejmě i David Koller, Lenny a Marpo, v neposlední řadě Olympic. A to je jeden hit za druhým, takže právě na našich webovkách se dozvíte víc a hlavně si koupíte lístky, protože po prázdninách u ně bude ještě větší zájem. To tak vždycky chodívá. Skončí hudební akce a chceme další. Řekl jsem datum pro jistotu ještě jednou, 21.11. Ostrava Arena, těšíme se. Tak to byla první taková mega novinka, kterou pravda opakujeme, ale víme, proč to děláme na vlnách Rádia Čas. A ty další už nechám v režii kolegyně Marcely Fabiánové a zůstáváme v Moravskoslezském kraji. Co je nového?
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si na veřejně přístupném portále mohou například bezplatně ověřit, jak bezpečná je ulice, kde žijí, anebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější. A to není všechno, jak nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a po případě jaká škoda vznikla.
2: Zajímavostí je, že v mapě je zaznamenáno přes 9000 loňských nehod, ze kterých jasně vyplývá, že nejvíce bouraček nespůsobila rychlost nebo agresivita, ale obyčejné couvání a parkování.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj rozdělil další miliony na ochranu před letními vedry a suchem. Peníze posloužily na rozsáhlou výsadbu stromů, keřů a zeleně v areálech krajských škol, také nemocnic nebo dětských domovů. Díky dotacím přibyly také zelené střechy, fasády nebo nádrže na zachytávání dešťové vody. Více podrobností má pro nás krajský radní pro životní prostředí Pavel Staněk.
4: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektuje celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální výzvě 10 milionů korun.
2: Zajímavostí tady je, že peníze z dotací posloužily například i na vytvoření jedlé zahrady na gymnáziu ve Frýdku Místku anebo k založení záhonu z 32 bylinek pro školní kuchyni v Ostravě. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Krásný den s Radimem na Rádio Čas a co takhle malá inspirace pro mámy, táty, babičky, děti, kmety a podobně. Kdo radši plní talíř, tak už zítra může vyrazit od 10 dopoledne do Smetanových sadů na akci Chutě kraje Jeseník. Místní speciality, program nejenom Rádia Čas, ale taky doprovodný pro celou rodinku. A řekl bych, že na místě potkáte a poznáte nejednu slavnou tvář. Je vám to málo? Chcete se i hýbat a fandit? Máte to mít.
0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: On je to takový komplexní balíček, takže milovníci ledu, připomínám, i tradiční hokejový turnaj o pohár RT Torax a dnešní zápas v 19:15 RT Torax Poruba versus AZ Havířov, to bývají vždycky pěkné nervy. No a nejen dnes, ale taky zítra si můžete dopřát už 13. ročník mezinárodního fotbalového turnaje Vyšegrad Cup 2025. Na hřišti, konkrétně v Malých Hošticích u Opavy, se představí malí fotbalisté narození v roce 2017 a mladší, a chybět nebude ani tato, tam tradá fotbalová legenda.
2: Dobrý den, tady vás oslovuje Tonda Panenka, chtěl bych vás pozvat na Vyšehrad Cup, který se bude konat 22. a 23. srpna v Malých Hošticích u Opavy, a budu přitom, rád vás pozývám na toto fotbalové klání. Myslím si, že uvidíme krásné výkony, že kluci budou hrát s nejvyšším nasazením, jako vždycky budou hrát srdcem, a to se mi líbí a proto tam rád jezdím a doufám, že se tam potkáme a pozdravíme.
1: Co dodat, snad jenom tolik, že na programu je i charitativní dražba sportovních dresů a vydražené peníze Třikrát hurá pomáhají jak seniorům v Kravařích, tak dětem na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě. V zážitku velká hromada, vyberte si, anebo buďte klidně tak doma, leháro a hity, které milujete s Rádiem Čas. Případně si dopřejte už po 14. hodinu s dalším dílem pořadu Energiemi. Špetka tymiánu, lžička medu, troška hořčíku, to budeme probírat s Petrou Zehnálkovou. No a co nám schází, užívejte den.
0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Měli bychom všichni brát magnézium a jaké zvolit, aby na nás opravdu fungovalo, které nás nakopne a které naopak třeba utlumí? Je med přírodní medicínou nebo je to jenom takový koncentrovaný zdroj cukru? Jak řešit bolesti hlavy, když nechceme brát růžovou pilulku? A proč bychom měli nejenom v kuchyni více využívat tymián? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
4: Farmaceutická asistentka, která spojuje odbornost a laskavý pohled na naše tělo a taky na sílu přírody. Dlouho se opírala o léky, které jí pomáhaly přežít astma, alergie, ekzémy, ale úlevu přinášely vždycky jenom dočasně a na chvíli. No a teprve, když začala zkoumat bylinky a taky vitální houby, vitamíny a non-toxic přístup k životu, tak přišla ta skutečná změna. Uzdravila se a na vlastní kůži najednou zjistila, že příroda umí nabídnout úžasná řešení. A to mnohdy i tam, kde klasická medicína vidí jenom velmi omezené možnosti. No a dneska pomáhá lidem vyznat se v přírodních produktech a rozlišit ty účinné, čisté a fungující od těch, které se tak jenom tváří. Petra Zehnálková, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Peti, ahoj, já tě tady moc vítám.
5: Ahoj, moc děkuju za pozvání.
4: Já jsem říkala, že my budeme dneska probírat zejména magnézium, med, různé bylinky. Mm-hmm. Ale Peti, jak ty sama si k tomu přišla, že se začala zabývat touhle tématikou?
5: No se nabízí říct, že skrze svoji vlastní cestu, skrze ty mé obrovské nemoci, ale v podstatě to začalo ještě předtím. Mě už v dětství tohle zajímalo. Zatímco si děti hrály někde na hřišti, tak já v lese sbírala jsem si bylinky a tvořila v uvozovkách už lektvary tehdy. Ale pak jsem právě hodně onemocněla už v tom brzkém dětství a rozjeli se mi neskutečné potíže chronické s produškama. Takže jsem byla několikrát ročně na antibiotikách, několikrát v nemocnici, na inhalátorech speciálních a pak to přišlo vlastně v silnou alergii a astma, ještě potom později, to až někdy v 20 letech, ale můj život provázela ta silná alergie na chlupy, na prach, na peří, dá se říct, že tak jako skoro na všechno. Na všechno jsem reagovala hodně špatně, měla jsem léky syntetické každý den, antihistaminika a vlastně i spoustu dalších léků, já jsem byla takové dítě na lécích. A když mi bylo úplně nejhůř a vypadalo to fakt špatně, byla jsem i v nemocnici, tak mamka už si říkala, už toho byla špatná, protože to bylo neustále nějaké léky, ano, viděla, že to nezabíralo, tak si pořídila knížku od Marie Treben, bylinkářky, pustila se do toho a vylečila mě tehdy bylinkama. Opravdu jako vyléčila, kdy už prostě v nemocnici nevěděli ti doktoři. Já ani nechodila do školy, měla jsem domácí výuku a bylo to tak špatné, že jsem vychrchlávala opravdu kbelík hlenů denně a až ty bylinky mě zachránily. Pak jsem to na chvilku zapomněla a zase jsem jela v těch svých lécích na ty běžné potíže v uvozovkách, stále jsem byla nemocná, až jsem se rozhodla studovat ve zdravotnictví, to znamená nastoupila jsem na zdravku, potom mě lákalo po zdravce být v té lékárně a v uvozovkách vymýšlet těm lidem to nejlepší, co se dá, tak z lékárny. A tak jsem se dala na studium na volný prodej a do lékárenské laboratoře. No a pak už jsem tam teda v té lékárně pracovala několik let a měla jsem všechny ty tabletky za sebou a stále jsem byla nemocná. Takže jsem zkusila všechno. A pamatuju si jeden takový zlomový okamžik, kdy jsem zkusila mnoho druhů pastilek na bolest v krku. Už mě bolelo v krku 4 týdny a já prostě měla pocit, že už to bude zase na antibiotika. A ze zoufalství tehdy jsem zkusila berinný preparát, jenom tak jako poslední volbu. A ona zabrala do druhého dne a já tomu nemohla uvěřit tehdy. A to byl takový můj kopanec, že aha, ale vždyť v tom dětství tě to zachránilo. Tak šup a hodilo mi to zpátky a pak už to plynulo krásně, já jsem zjistila, co všechno funguje, vyléčila jsem se naprosto, nemám už ani alergii, ani astma, a to jsem brala i léky na astma, i kortikoidy jsem brala a teď jsem plně zdravá, nemocná, nebývám vůbec, ani rýmí a jsem za to neskutečně vděčná, vděčím za to té přírodě a i přechodu samozřejmě na takzvaný non-toxic způsob života.
4: Jak velkou roli myslíš, že v tom hraje právě ten non-toxic přístup k životu? Myslíš, že třeba ty látky, se kterými se běžně setkáváme v tom konvenčním životě, že nám můžou nějakým způsobem výrazně ovlivňovat to zdraví?
5: Určitě ano. Když se podívám třeba jen na běžné čistící a prací prostředky, tak ono už se to ví, že to obsahuje látky, které nás dráždí. Dráždí nám to dýchací cesty, způsobuje to ekzémy a hodně lidí už třeba to i vidí z té vlastní zkušenosti, že prostě se jim potom hůře dýchá nebo nějak reagují, takže začnou zkoumat. A ty látky, ono se to pořád tak nějak zkoumá a vždycky se říká, že je něco bezpečné, pak se změní trošku názor, něco se změní, ale já už opravdu si na to dávám pozor, co si kupuju a to byl vlastně jeden z prvních kroků mého vyléčení, kdy jsem si začala dávat pozor na to, co si kupuju a začala jsem se vyhýbat syntetickým parfémům, které jsem cítila, že mi zatěžují ty průdušky. Jo, i ty syntetické parfémy mohou podráždit a prostě tady všem těm látkám jsem se začala vyhýbat, vyměnila jsem to doma všechno, včetně kosmetiky a sprcháčů, prostě všechno.
6: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: věcí.
1: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas? Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou.
2: Já jsem třeba milovnice parfémů. Mm-hmm. Mám ráda opravdu takové ty klasiky, takové ty nadnárodní značkové. Může mi to teda nějakým způsobem třeba i ubližovat, když je budu dlouhodobě používat?
3: Na to studie jsou, že to obsahuje látky, které můžou působit jako hormonální disruptory, to znamená, mohou nám zasahovat do hormonálního systému a na to je napojeno spoustu věcí, že nejenom jako naše ženské hormonální soustavy, ale i třeba štítná žláza a ano, má to velký vliv. Dokonce se i dost mluví o rakovinotvorném působení. Jo, tady těchto látek, které jsou obsaženy v syntetických parfémech. Z tohoto důvodu jsem já je úplně tehdy vynechala a pár let mi trvalo, než jsem i přemluvila maminku, aby přešla na přírodní parfémy, protože jsou přírodní parfémy a ty to nemají, tady tohle špatné v uvozovkách působení, ale samozřejmě zase na přírodní parfémy může být nějaká alergická reakce, jo, ale nebývá to nějak časté, takže vyzkoušet si, ale existuje už mnoho přírodních variant parfémů.
2: Já sama jsem taky ta, která si kupuje magnézium klasicky v lékárně, dokonce na předpis, a nebo sahám třeba po různých formách magnézia, které jsou v nějakých tabletách šumivých a podobně. Peti, to magnézium, měli bychom opravdu brát? Měl by to brát každý z nás z nějakého důvodu?
3: Nedá se to říct paušálně, každý určitě ne, ale mluví se hodně poslední roky o tom, že to chybí velkému množství lidí. Mění se to v závislosti na tom, kde žijeme, na státech, ale prostě mluví se už dlouho o tom, že ta hladina celkově toho lidstva prostě klesá. A jde o to, že tohle ovlivňuje ten hořčík, konvenční zemědělství, chemický způsob života. Prostě dochází k jeho snižování v běžných potravinách a tím pádem potom my, když jíme i různě průmyslově zpracované produkty, tak taky dostáváme méně těch, a nejenom hořčíku, ale i dalších minerálů. Dostáváme toho základního minerálu do sebe méně a jelikož hořčík ovlivňuje víc jak 300 biochemických reakcí v těle, tak to ovlivňuje neskutečně mnoho. Člověk se prostě necítí dobře, takže hlavně naladit se na sebe, jak se cítím, a to už asi dneska ví hodně lidí, jak se projevuje nedostatek hořčíku. Většinou první, co člověk řeší, když chytne křeče, tak je asi mi chybí hořčík, takže ano. Určitě, když jsou ty křeče, tak bývá to prvním signálem, že může chybět ten hořčík, ale nebo i draslík. A další pak je velká únava, časté bolesti hlavy a třeba potíže i se spánkem, že člověk se nedokáže uvolnit, tak to většinou bývá takovým nejčastějším signálem toho, že je nedostatek hořčíku. A tehdy většinou lidi buď se jdou poradit do lékárny, anebo se ptají lékaře, a většinou už i u toho lékaře se doporučí ten hořčík.
2: Na to jsem se tě právě chtěla zeptat. Jak moc souvisí právě ten hořčík s kvalitou našeho spánku? A pokud bychom teda měli nějaký hořčík pít, tak jaký večer na to uklidnění a sklidnění mysli?
3: Hořčík s tím souvisí určitě velmi, protože ovlivňuje nervy a cévy, uklidňuje nás, pomáhá nám celkově uvolnit i ten svalový systém. A když to tělo není uvolněné, není ten nervosvalový systém sklidněný, tak se hůře usíná. Takže určitě k tomu je skvělý, a nejenom tady k tomu, ale je to jeden z jeho hlavních účinků. A existuje několik forem hořčíku. A právě přímo na tuhle konkrétní oblast se nejvíce doporučuje forma, která se jmenuje bisglycinát hořečnatý. To znamená, že se ten hořčík spojí s aminokyselinou glycin. Ona totiž, ta aminokyselina glycin, ještě sama o sobě má uklidňující účinky. A když se spojí hořčík, který sám tohle umí, plus ta uklidňující aminokyselina, tak z toho vznikne takovýto komplex, který dělá mnoha lidem dobře. A já mám třeba zkušenosti, že mi ženy i posílají fotky. Víš, jak existují takové ty chytré prsteny a hodinky, že ti to naměří, jak vypadá ten spánek, a ženy mi posílají před a po. tu křivku a přímo tam vidí, jak jim to krásně, jak je to uvolní, jak ten spánek se dostane i hlouběji, tím pádem se tělo regeneruje silněji a tak dále. Takže tahle ta forma, ten horšík bisglicinát, je jich více, jinak těch forem.
2: Ten bisglicinát je právě takový trošku jazykolám. Nicméně, já jsem se setkala taky s tím, že právě kromě bisglicinátu, jestli to správně říkám, existuje taky citrát nebo oxid. Pro mě jsou to velmi specifické pojmy a vůbec nerozumím tomu, kdy, jaký zvolit. Kdy je ten správný právě, když půjdeme spát, jaký vzít ve chvíli, kdy se chceme nějakým způsobem nastimulovat, je třeba nový den, a naopak, jaký třeba vzít, když chceme sportovat, regenerovat a tak podobně. Peti, jaký je v nich teda rozdíl?
3: Ono existuje právě fakt několik forem podle toho, s čím se ten horšík spojí. Jak jsem říkala u toho bisglicinátu, že se to spojí s aminokyselinou glycin, tak potom jsou další formy a jejich vícero, ale já bych teďka zmínila ty za mě nejlepší a zmíním i to, co se často prodává v lékárně, a to si nemyslím, že je úplně dobré. A to je, rovnou na to navážu, existuje oxid hořečnatý a ten má danou nejnižší vstřebatelnost. Tomu to prostě moc nejde. Když je takhle spojen, tak tam je ta vstřebatelnost nízká a v lékárnách se prodává hodně takových produktů, tak jenom bych doporučila dívat se na složení té krabičky, protože na té krabičce je vždycky napsané horší nebo magnézium. Těch výrobců tam je spoustu, různě barevné obaly, ale to už doporučuji několik let, vždycky se podívejte na ten obal, když tam je napsané oxid hořečnatý, ten má zhruba 4% vstřebatelnost, takže ten nedoporučuju. A jinak ty další, ty lépe vstřebatelné formy, já mám hodně ráda i malát hořečnatý, to je spojení hořčíku s kyselinou jablečnou.
2: Aha.
3: Takže se dohromady spojí tady tyhle dvě látky a tam naopak je ten energizující účinek. Takže to tělo nakopne, podpoří tou energií a tam mám zase zkušenost, že mi hodně žen píše, že to má, mají místo kávy, že jim to dělá lépe než káva, dokonce jako silněji než káva. Zase bude to individuální, ale umí to tak jako hezky podpořit a nakopnout tu energii. Takže to umí ten malát hořečnatý. Akorát v lékárnách zatím nějak moc není, ale na e-shopu si ho kupuju. No a tak to je ten malát. A právě ten malát a bisglicinát jsou takové dva ty top, které já nejvíc doporučuju a může to člověk i střídat. Já sama to dělám, že to střídám podle potřeby. Když cítím, že jsem večer napjatá, jede mi hlava na plné obrátky, tak si vezmu před spaním bisglicinát. Potom, když naopak cítím, že třeba jsem méně spala, tak si dám ráno malát a nikdy si nedám vůbec nic podle toho, co cítím, že potřebuju. No, ale těch form ještě víc, že jsi ještě zmínila i ten citrát. A tam je to spojení hořčíku s kyselinou citronovou a to má taky super vstřebatelnost, ale je tam ale, má poměrně velký projímavý účinek, takže hodně lidí na to reaguje tím projímavým účinkem, takže to za mě není úplně takové to prvotní, co bych doporučila jako všem.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas? Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou a za chvíli budeme pokračovat.
2: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou.
1: Pokud si půjdeme koupit nějakou formu magnézia právě třeba do supermarketu, do drogérie, do lékárny a koupíme si ho v těch šumivých tabletách, tak nejčastěji se setkáme s jakou formou?
2: S oxidem. Mm. Nejčastěji je to tam a naopak ještě uhličitá natrium má taky nižší vstřebatelnost. Já ty šumivé nějak moc nemusím, no moc je nedoporučuji.
1: To znamená, že pokud já si je koupím a opravdu si rozpustím tu tabletu v té sklenici s vodou, pak to vypiju, má to nějaký užitek pro mé tělo?
2: Může mít, ale nižší, mnohonásobně nižší. To mám taky spoustu zkušeností i z lékárny, že mám takovou konkrétní zkušenost, že mi tam přišla paní, že má nějaké tyky v oku a že ale ona bere právě tady ty šumivé a nepomáhají to. A já jsem tehdy už to objevila tuhle problematiku a sehnala jsem z farmaceutické distribuce bisglicina, takže jsem jí doporučila ten a pak se vrátila s poděkováním, že jí konečně zabral horčík, předtím ne. Ona přišla s tím, že chce něco jiného. A já říkám, no a zkuste ještě tuhle formu, že není horčík jako horčík. A ještě bych ráda řekla, že kromě tady těchhle forem, je jich více samozřejmě, a je i orotát, je jich prostě více, ale tady tyhle mi přijdou takové vůzovka, teď nejdůležitější, ale ještě mám hodně ráda přímo z přírodního zdroje, z velkého solného jezera, Utahu. A to je koncentrovaný zdroj horčíku a to jsou takové horčíkové kapky. A tam mám velkou zkušenost s tím, že to pomáhá nejvíce na bolesti hlavy. Prostě jak je to ten horčík v té přirozené formě, jsou tam i další stopové minerály, je to takové komplexní, není to jenom ta vytažená molekula toho horčíku spojená s něčím dalším, ale je to komplexní zdroj. Tak to má účinky zase ještě na úplně jiné úrovni. Akorát nevýhoda je, že to chutná ne moc dobře, je to slané. Je to slané, ale tam zase mám zkušenost, že to hodně lidem zapírá na migrény a různé typy bolestí hlav.
1: Takže dá se třeba opravdu pracovat i s tím, že když nás rozbolí hlava, když máme nějakou podobu migrény, když máme tu hlavu přetíženou, honí se nám tam spousta věcí, takže třeba to magnézium dokáže i zamezit té bolesti hlavy.
2: Určitě. A ještě nejprve jí řeknu, že se magnézium přímo doporučuje i užívat z léky od bolesti, protože zvyšuje účinek léku od bolesti. Takže když si člověk už dá tu růžovou pilulku, tak si k ní nejlépe může dát magnézium, ono to podpoří ten efekt. A magnézium samo o sobě to ale i umí. Ono uvolní jak ten nervový systém, tak ty cévy. A to pak prostě najednou člověk zjistí, že ta hlava přestane opravdu bolet jen po tom magnéziu. A takových zkušeností mám taky hodně a je to ale potom i individuální. Člověk si to musí nacítit, která forma mu na to nejvíc sedí, protože mám zkušenost s tím, že některým ženám na to nejvíce sedí horčík bisglicinát a některým na to nejvíce sedí třeba právě z toho velkého solného jezera, ty kapky horčíkové.
0: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Peti, další takové oblíbené téma, které se možná skloňuje i v mnoha domácnostech, a to je med. O něm se traduje, že je to taková medicína, přírodní poklad. Na druhou stranu se o něm taky dost mluví jako o zdroji cukru. Tak co převažuje, jak k němu přistupovat?
2: Je to dva v jednom. Je to za mě trošku lepší forma cukru, ale i naše babičky věděly už dávno, prostě věděli. Vlastně cukr je čistá sacharóza, která se pak rozkládá na glukózu, fruktózu a med je taková směsice glukózy, fruktózy, trošku i té sacharózy a potom mírného množství různých dalších látek, takových antibakteriálních a vitamíny, minerály, stopové prvky v menším množství, ale jsou tam enzymy a toto všechno, jak je tam více těch látek, tak si myslím, že je to pro tělo mnohem přijatelnější. Je to prostě pro lidské tělo přínosnější za mě. Takže já taky jsem před pár lety vysadila cukr úplně a přišla jsem na med. A ano, stále je to prostě to sladké, je to nějaká ta varianta cukru, ale je to tak komplexní, že to má za mě i mnoho benefitů.
1: Jaké jsou právě ty benefity? Protože já jsem se celé dětství setkávala s tím, že med je ideální vlastně zejména popít v nějakých čajích ve chvíli, kdy jsme nemocní nebo nachlazení. Má tam ten med to své opodstatnění?
2: Určitě. Dokonce je to potvrzeno i studiemi, že ano. A on med umí opravdu krásně tak jakoby pohladit, balit to hrdlo, tím se snižuje dráždění ke kašli, takže se používá právě proto i při různých druzích kašle a celkově má i tu mírnou antibakteriální aktivitu, takže je to velmi dobrý pomocník při tom nachlazení.
1: Já jsem se dokonce setkala s informací, že med může nějakým pozitivním způsobem ovlivňovat naše střeva a náš mikrobiom. Je to tak?
2: Je. A je to díky tomu, že obsahuje látky oligosacharidy, což je taková jakoby nerozpustná vláknina, takový druh. Tím se krmí ty zdravé bakterie ve střevě. Takže med neobsahuje probiotika jako takové, ale působí jako prebiotikum, to znamená, může působit jako strava pro ty zdravé bakterie. Zároveň má i to mírné antibakteriální působení, to znamená, že působí lehce i proti těm vozovkách škodlivým bakteriím.
1: No a co se týká medu a těch včelích produktů, tak existují i tak krásné věci, jako je třeba mateří kašička, která zní doslova kouzelně. Na co je třeba právě taková mateří kašička, která se dá už běžně koupit?
2: Poslední roky se hodně vyskytuje v různých doplňcích stravy a mateří kašička, to je vlastně takové včelí mlíčko, kdy dělně produkují dělnice, včelky, a to pro larvy do první tři dny. Oni tím krmí ty svoje larvičky a včetně královny teda hlavně a následně ty larvičky už přijdou v úzovkách na jinou stravu, ale královna je tím krmena nadále a oni vlastně ty larvy a ta královna, oni mají stejný základ a ta královna se stane tou královnou díky té mateří kašičce, že je jí krmena nadále a ta mateří kašička obsahuje neskutečné látky, mnoho z nich není ještě ani rozpoznaných, je to takové tajemství trošku, ale víme, že obsahuje taky prostě různé aktivní látky, různé enzymy, flavonoidy, aminokyseliny, vitamíny a hormonální látky. A ta královna díky tomu oproti běžným včelkám dělnicím potom žije až 5 let a je prostě větší a hodně toho zvládne za ten život.
0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: I ty, které milujete. Radio Čas.

0: čemu my bychom to třeba mohli využívat? Proč si ji koupit? Na co to použít?
1: Není to ještě tak časté, že by to lidi využívali, co se týče nějaké léčby, ale už se to celkem rozjíždí. Samozřejmě musí se to odebírat jemně vůči tomu včelstvu, takže já mám pak ráda přímo nějaké nejlépe drobné včelaře, kteří ví, jak na to, než nějakou velkou farmaceutickou firmu, která má mluví, jaké odběry, ale ono díky tomu, že to obsahuje hormonální látky, tak se to často používá na hormonální podporu pro ženy, nejčastěji na podporu plodnosti a při menopauze. Ale taky i skrze ty všechny ty obsahové látky se to používá na podporu imunity a na podporu takové energie, když je člověk oslabený, unavený hodně, tak na takovou tu vitalitu.
0: A je to teda něco, co se bere v podobě tabletek, nějakých sirupů a podobně? Nebo se s tím třeba můžeme setkat i v kosmetice, v nějakých výrobcích a tak?
1: Asi všechny varianty, ale v lékárněch se třeba prodávají tabletky. Zpřiměsíte včelí mateří kašičky, za to já úplně nejsem. Já když jsem ji sama užívala, asi před 2 lety jsem si dala takovou kůru, tak jsem si přímo od včelaře koupila v injekční stříkačce přímo čistou mateří kašičku. Že to je pak takové tekuté zlato. Ono totiž hodně i záleží na tom, jak se to zpracovává. A já osobně bych si nevzala úplně tabletky, protože si myslím, že to je degradované, ty účinky tady tímhletím zpracováním. Takže existují přímo čistá mateří kašička, dá se to normálně sehnat na internetu a mám ráda takového jednoho včelaře, který má zdroj z Bílých Karpat a to si pak člověk každý může najít na internetu.
0: Tak zůstaneme ještě na chvíli u toho medu. Jaký je rozdíl v těch jednotlivých medech? Je rozdíl mezi tím, když si prostě koupíme lípový med, potom nějaký lesní med, květový. Bude to mít odlišné účinky na to naše tělo?
1: Trošku ano, protože a někdy dokonce i hodně ano, protože ten med je taková esence z těch rostlin. Ty rostlinky obsahují nějaké látky, důležité, úžasné látky a ty se dostávají do nektaru, který potom sbírá ta včelka a pak se z toho zpracuje ten med. Takže to vlastně ten med má v sobě něco z té rostliny a každá rostlinka může mít efekt trošku na něco jiného. A všeobecně dá se říct, že čím tmavší med, tím má lepší účinky, je tam více flavonoidů, což jsou takové protizánětlivé látky, takže se říká, že lesní a třeba pohankový a manukový med jsou lepší pro to naše zdraví a takové ty květové medy klasické jsou zase super na ochucení čaje.
0: Hodně se právě v poslední době mluví o manukovém medu, který je taky výrazně, výrazně dražší. Co je vlastně zač manukový med a proč bychom si ho třeba případně měli pořídit?
1: On je dražší proto, že na světě se ho dá získat v podstatě hlavně jenom z Nového Zélandu a z Austrálie. To sbírají včelky z takového speciálního keře manuka, z jeho květů a tady tento med obsahuje oproti těm klasickým medům navíc jednu látku. Ve zkratce se píše to MGO, MGO a ta látka má silnější antibakteriální aktivitu mnohonásobně. Takže tady tenhle ten med se používá jako takové přírodní antibiotikum a ten med je hodně tmavý, hodně aromatický. Taky ho mám doma v lékárničce pro jistotu a když cítím, že už se něco blíží, tak si dám lžičku a dřevěnou lžičku, vždycky nejlépe med nabírat, dřevěnou lžičku do úst a nechám rozpustit a většinou jako fakt funguje to krásně, aspoň nám teda doma, ještě v kombinaci s dalšíma bylinnýma pomůckama. A existuje samozřejmě mnoho výrobců, kteří to sem dováží, nějak zpracovávají. Mám své oblíbené, ale hodně je důležité se podívat na to označení. Bývá tam napsané MGO a číslo a podle toho čísla poznáme, jak je to silné, kolik té látky tam je. To znamená třeba MGO 100 je slabší varianta, ale zase super třeba pro děti. Ale pozor, ne do 1 roku, stejně jako všechny ostatní medy, ne pro děti do 1 roku. A MGO 400, 800 už jsou pak silnější, léčivější.
0: Já se ještě zastavím u té dřevěné lžičky. Proč bychom měli med nabírat dřevěnou lžičkou a potažmo ve chvíli, kdy to nabereme tou klasickou, co máme doma, nějakou nerezovou, tak můžeme ten med nějak znehodnotit?
1: A znehodnotit si myslím, že ne. Já to mám v sobě zažité už pár let a já popravdě si nemůžu vzpomenout přesně, jaký byl ten důvod, ale tam jde o nějakou reakci toho medu s tím kovem, stejně jako některé bylinky reagují s kovem. Nevím úplně přesně, ale zažila jsem si, že prostě dřevěnou lžičkou je to lepší.
0: Dobře, já když

0: jsem se koukala i na tvůj Instagram a na informace, které sdílíš, tak věc, která mi tam velmi, velmi cinkala, byla rýmovníček, což je taky takový krásný název. Prosím tě, co je rýmovníček a co s náma jako dokáže udělat?
1: Rýmovníček spolu s Tymiánem jsou moje nejoblíbenější bylinky právě při tom nachlazení. Ještě než jsem se zvládla uzdravit natolik, abych nebyla každou chvilku nemocná, protože opravdu jsem měla rýmu zhruba 11krát ročně, tak mě zachraňoval. A zachraňuje i teď, když tu rýmu chytnu jednou za dlouhou dobu, tak ho mám stále doma na parapetu, protože rýmovníček je taková úžasná rostlinka, která obsahuje zase spoustu bioaktivních látek a eterické oleje. Ono se říká, že pomáhá uvolnit dýchací cesty, působí protizánětlivě, je lehce antivirová, antibakteriální a já mám hlavně tu zkušenost, že když si z něho udělám čaj z těch lístků, tak já mám do 2 hodin po rýmě. Když to stihnu v tom začátku, začne rýma, udělám si čaj do 2-3 hodin maximálně, stalo se mi to několikrát, takže jsem za to moc ráda, že to takhle krásně funguje, ale a z té mojí osobní praxe, to jsem zase vypozorovala, tak je několik druhů toho rýmovníčku. A nejznámější, teď už nevím přesně, jak se jmenoval, protože ten mi nefungoval, ten jsem zapomněla, ale nejlepší je rýmovníček eukalyptový. Má to takhle v názvu, u kterého jsem fakt vlastní praxí zjistila, že funguje nejlíp. Ono, člověk, když se zadá zase na internet, do Google, tak tam jsou různé recepty, jak na čaj, tak na sirup. A super je i vzít ten lístek, trošku ho mezi nechty pomačkat, on uvolní ty aromaterapeutické látky a číchat k tomu.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas? Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dnes si povídáme s Petrou Zehnálkovou.
1: To mě právě zajímalo. Já shodou okolností rýmovníček doma mám, ale pravděpodobně vůbec nevyužívám jeho potenciál. Mm. Takže ve chvíli, kdy budu cítit, že na mě něco leze, tak co mám udělat?
2: Co nejrychleji si natrhat tak 15-20 lístků a nasekat je trošku nožem a zalet vroucí vodou, nechat 10 minutek vyluhovat a pak si tam dát trošičku medu, až to trošku schladne. Takže trošku schladne, ať se neporuší samozřejmě ten med, tak trošku toho medu a vypít. A mezi tím si trošičku narušit ty lístky, nějaké 2-3 lístky a číchat k ním.
1: Ty jsi zmínila mimochodem i ten tymián, který já mám vyloženě spojený s kuchyní a s nějakými gurmánskými zážitky. Jaké účinky má třeba tymián na náš organismus?
2: Ten já úplně miluju. To byl jeden z mých takových, no, jak to říct, začala jsem s ním tu svoji cestu ke zdraví taky, a protože on má úžasné účinky na dýchací cesty. A taky opět je antivirový, lehce antibakteriální, protizánětlivý a já jsem zjistila, že nádherně funguje na kašel. Takže to právě jsem objevila, hledala jsem na farmaceutické distribuci v lékárně, protože jsem hledala nějaký sirup, který by obsahoval tymián a nejlépe i med a objevila jsem takový v lékárně. V lékárně se to jmenuje Erdo Herbal, dá se to tam normálně koupit. A to je vlastně med s tymiánem, s propolisem. A to tak nádherně funguje, že já na něho fakt nedám dopustit. Samozřejmě ne, 100% vždy všem to ani nejde, ale ty ohlasy jsou na něho nádherné. A za to mi taky začaly chodit lidi děkovat do lékárny, že prostě mi dlouho kašlali, nemohli to zbavit a najednou med, tymián, propolis a vyřešeno. No takhle krásně dokáže to naše tělo poladit a vyléčit.
1: Celkově, na co máš třeba největší ohlasy? Co běžně lidé nevědí, že si třeba takovou drobností můžou spravit své zdraví nebo se vyléčit z nějaké nemoci?
2: Asi úplně největší ohlasy. Mám jich mnoho rozdílných, ale úplně největší dá se říct beta-glukany na imunitu. Beta-glukany jsou, je to vlastně takový druh vlákniny, polysacharidy, a získávané nejčastěji z hub, a z kvasinek, z řas i z obilovin, ale nejčastěji z těch hub a kvasinek. A ty umí nádherně pracovat s naší imunitou. Opravdu ji umí jako poladit, posílit, když je potřeba. A poslední roky se hodně zkoumají, začínají hodně stoupat na oblibě a mě samotné velmi pomohly s imunitou, ještě když jsem studovala, protože to ještě bylo to období, kdy jsem byla pořád nemocná. A tehdy mám takovou krásnou zkušenost, že se mi neskutečně rozjeli afty v ústech, protože i afty jsou příznakem snížené imunity. Takže nejenom, že jsem svoje studia se natrápila s neustálým nachlazením, ale i afty. A tehdy mě na to navedl spolužák. A ty mě vyloženě zachránili, protože já na ní nemohla jíst, já jsem musela mít kašičky, já jsem měla tak špatné a krváci ve ty afty. Já jsem začala užívat beta-glukany a nádherně to prostě hned se zahojilo, do týdne vyřešeno. Ale já tím, že jsem měla tu imunitu tak špatnou, tak ty beta-glukany mě sice podporovaly a opravdu mi pomáhaly, ale vždycky, když jsem je vysadila, tak se mi ty afty a problémy vrátily. A to proto, že jsem neměla vyřešené všechny ty ostatní další věci. Ten non-toxic způsob života, nedávala jsem si pozor, špatně jsem jedla, nehlídala jsem si stravu a tak dále. Až jsem tady tohle pořešila, tak pak už jsem se doladila těma beta-glukanama a už nic nebylo potřeba. U dětí je to hodně přínosné, když jsou ve školách neustále pořád dokola nemocné. Ty maminky mi píšou zprávy ve smyslu, že to dítě skoro nenavštívilo školku, jak bylo pořád nemocné a začala podpora těma beta-glukanama a nádherné, všechno v pohodě, děti lítají po venku. A takže ty beta-glukany. Nejradši mám z těch kvasinek a potom z houby, z hlívy a rýši.
1: Jak dalece souvisí to naše stravování, ten životní styl, non-toxic způsob života nebo třeba naše psychika s tím naším zdravím? Pokud třeba tyhle elementy zanedbáváme, tak jsou schopné to za nás vyřešit právě ty doplňky stravy?
2: Je to hodně zásadní samozřejmě, ale může to být individuální. To znamená, někdo třeba potřebuje vyřešit tu stravu, protože něco tam udělá špatně, nebo dýchá něco v těch čistících prostředcích, co tam udělá špatně. A ty doplňky, třeba ty beta-glukany, ho na chvilku podpoří, udělá se mu lépe, ale za chvilku je ten problém zpátky, takže tam je opravdu potřeba se zaměřit nejprve na tohle. A nebo to může být i ta druhá skupina. Já jsem třeba takový ukázkový příklad, kdy už jsem měla vyřešený, jak to jídlo, tak ten non-toxic způsob života, ale já jsem brala antikoncepci, která mi neudělala dobře tehdy před pár lety a když jsem ji vysadila, tak se mi rozjelo obrovské akné. A v té době už jsem ale jedla správně, měla non-toxic všechno, používala správnou kosmetiku a stále jsem měla šílené akné. A v té době mi pomohly právě ty doplňky houbarejší, protože to je super i na pokožku, nejenom na imunitu, ale taky i na úzkostní stres, všechno houbarejší je prostě úplně dokonala, takže jsem si pomohla houbou rejší a potom krémem s oreganovým olejem, který mi to vydezinfikoval tu pleť. No, takže tam v té chvíli, jak jsem měla to šílené akné, tak nestačila mi ta, jako ta dobrá strava a tak. Ale jsou pak zase lidi, kteří potřebují vysadit třeba cukr a najednou si jim spraví pleť. Takže je to individuální.
1: A v současné chvíli, když se dostaneš do stavu, kdy třeba ta energie klesá, nálada klesá, kdy prostě není to mentální nastavení, tak jak dobíjíš energii? Jak dobíjíš ty své vlastní baterky?
2: Já dobíjím energii tak, že sundám ponožky, vlezu si na trávu a propojím se se zemí, takzvaný grounding a na sluníčko nejlépe. A k tomu si lupnu hořčík malát do kombinace. A když to trvá, že se cítím nějaká oslabenější i psychicky, tak právě tu houbu rejší si nasadím. Tak to dělám já. Ale nejlépe samozřejmě vždycky je ten základ jídlo a vztahy a tak dále, že jo.
1: Petra Zehnálková byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Peti, já moc děkuji za krásné povídání.
2: Děkuji mnohokrát.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Jestli se ke mně hodíš, snad jdu k tobě spát. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Hity, které milujete.

Radio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog. A klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
10: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
11: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
9: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
12: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam Ďurica, Niaga až Dor, Karol Aquido a mnozí další. Vstup a atrakce tradičně zdarma. Uvidíme se v sobotu 29. srpna v Horní Suché.
2: Rádio Čas.
13: Hity, které milujete.
14: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládu.

0: 6. srpna. Kaufland. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Den obce Horní Suchá je opět tady a máte se na co těšit. Tomáš Kus, Adam

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas je za námi. Byla to jízda plná hudby, zážitků a slunce. A to všechno jen díky vám. Děkujeme, že jste byli součástí našeho největšího letního dobrodružství. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
0: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
4: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
3: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
3: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
2: Hříšné všechno mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Představte si to jako ten film, jak se mě snaží tady dva muži zvednout a do toho Ráďa už se nezvedne. To by už se nemohlo jmenovat hříšný tanec, protože s tancem už by to nemělo vůbec nic společného.
2: Tak hříšný kloup zní taky dobře.
1: Hříšné všechno mezi 6 a 9 v dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Třeba! No.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Život je krásný na konci světa. Ve sbírce básní ta nejjezdší věta. Máš křídla takhle.
0: Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které